Ситуация This is Sky, to je holenderský duo Lucas and Steve, vručili s novým numerem Be Like Bob vraz s Mikem Bondem. Tuž předtem Martin Horger i James Carter s numerem Paradise. A už za chvíle numer z labelu Dona Diablo, Hexagon Records, FM Kerbut i Margarine Head. Dajte głośniej.